0: Susan Hempelova spiewa Doribo Hitchhaj, to znacz idea za dżensnišu niedzielu tamnu, nitko mam. Poladamy mienujce do srednje Łužice, czornym komcu je tu tym koncy dżynia wulki svedżin, tam krabatu mnie svedża miestem oprawdzie hižo tradicionalnu domkowanku. A to, kajš kujš de leto tam, tež stojš do serbskim na jewiščču. Przyczyny dosć, se tam nitko votrania tež dojecz, jesi nasz reporter Beno Šota praju. A je nitko runje tam live. Beno, što maja tam na jewiščču?
1: Daj, to je sluši se, ja mosto, to je sluši, če ju so ljudje opravdje sobu kolebaja ve Valčiku, Rijoja, Čumpaja. To ne su šte převele ljudje, tak vele može rec, to še jo trošku mestne, hač kuniš to sa penji, runje se o to hake šak votaruju opšet hodinu. Domkowanka, večornym końcu, a horiane na jewiščču z dujonskej hudźbu. Votrania, runie posledne zenki tu słyšiče, a ľudžo zaplace, kiš tu přeďa. Ja steju tu upođe rinne na dvore, nalivo votme breza nové dom, a runie von ladam na vulki mön, kiš tu steji napravo riana dekoracije. Kjerob se tu leža, taki małe vozeč, kribelkace vozeč, potom kvetki šutekane, žnenska krona horeka steji, to šo na dvore, a potom na uce, na zelene uce, kdeš je hevak, kdeš je višče stavo, da moža džiči so netko rajkač, kus metač, tam je ja upravo nešto z rynkami, moža nešto rač, a dokova vokovo, za tutemi domskimi. Je to isto, stejný, što sme to spiotované, to môže si došobľadač, voptač, přimneč, uprobovač, až tu se potom trošku odpočneč, tu môže vyzvanúť v zádnym dome, tam, kde sú tiež núzniky, dobre, typické a znáte plince z čornou kumca si zesvodeč dač. Krásne vedro sú to skázali, úplne príjemné, milé tu je, žan vicik ani neduje, to je tiež vytnik, kýž tam zade stejš, tuž, kaž prane sa uzne, tu je čornou kumcu, tiež tu vytnik so nemerčí, tak milé príjemné tu je. A kaž prane při taky rajnčí hudžbe, dujanské hudžbe, so to však dere sejdi a dere zesvodeč a netko dže do příšerných takto s horami. A ja sa potom tiež zase přizavím. No hoj, asi najprv raz to trošku ľubič dám tu v čornom komcu.
0: Aj, daj si na každý pát ľubič. Beno Šota je dženca live v čornom komcu, tam svieča domkovanku, unie, kajž slyšiče z dujovskej hudžbu, horiane tam pískaja krajnčemu pivku. Za pohodžine šaltujeme potom zaso do čornom komca Beny Šoče. Nitko je pedek na 12.

0: 100 let nowe šulske tvarjenje radvorju. To so tutun teđen sveči. Na to nastajivo je so tež dževove zjednočenstvo AG Drevo. Predrunje za zakvadnu šulu menovane skutkuje pak na vobjemaj šulomaj. Na Radvorskej vyšej šuli je Ludvík Saksa před 23 letami započal ze šulerjemi drejane vúdživky sotovieč. A pozdišo su jeho prosili tajku skupinu tež na zakvadnej šuli navedovač. Biehu zajšvych 14 let su oni Radvorsku gmenu s drejanými vaukami vuhotovali. Dokaž je gmenský teritorij tajky vulky a vauky su trebne, a přeco nové prostve dokadžachu, nasta a postaji so 70 vaukov biehu časa. K jubileji je si Ludvík Saksa nešto vosebite vumyslil. Je 24 najrenších vaukov sfotografoval. Radvorčanka Klaudia Knoblochec zarysova ich steniščia na geografické karče a tuta karta vaukov pyši vulku informacijsku taflu. K jubileji so tuta před šulu postaji. K najrenšim vaukam sušeja te, pola kotrych su šulerio, lany s barbojtymi motivami pomolovali. Pomoc dostachu Ludvík Saksa a dječi pšitym, mezdrujim, od sobudživačarki Serbského muzeja a od kružka serbskeje ludovije kultury. Ludvík Saksa.
1: Ta prvnja vauka bese bajka od Kaponice, da ste po Vupoje. Ta je te načkiski od tih figurov je tež Andreja Pavlikova činiva. Musimo to zes knjedi Palmanovi v šuli, so oni to vumolvali. Tuto vauku smo potem stajet. Azo to je ta ena vauka.
0: Abo bjerme vauku zvirjata na vse v kameni. Pola neje je ke koždemu v obraze na lanje tež mjeno džistča, ki še to molva obšidate. Tule šak bih jo načiski od njih samih.
1: Po te vavki se ima najprej tako skrabval. Načiski, te ne so mi tako ljubili, ale oni so mi pripravili džerž hubu. To, što su te džitši načistnili, to maso, jen na tu vavku čineš, ti nimaš ane pravo jo to kritizovač za to, a te a zvirjo kus inače upada.
0: Runje tež kamene je so napšikvat pokazalo, kak dere so vavki od vesnjanu pšivzaja.
1: So, a to poslednju vavku jo zvirjata na vse, to smo 16. junija omađe za svesnanostku v kamene posvečili, za šemi džičimi, to su oni popolnju tam poboli, a tam malo vesne sveđen da z toho nastav, so to vesne no, su tam blida natvarili, a malo pšikus davo, a to je tak rejne bo.
0: Ludvík Saksa přeco hišče a rade, v obje skupinje kružka AG Drevo Radvorski maj šulomaj naveduje.
1: To bude dalje, tak dolo, kaj še može to činiš.
0: Šako je jemu mjestem 80 let. Sto let noa šula Radvorju. Šula, haj, to je hišče velejace, hač vúčba a cvodnjuske poskytky, to su tež dobre vopka čulerju mesobu. Kubvanje tež přestavkach, podpira a pšikvat vúčerju ich vliu na přichodne živinske púče svojich šulerju, zvisk se staršiskými domami a komunikácia na všich tutych runinach s respektom. Možeš rec, to je vosebita sociálna runina a sociálna sič. A džiš na tutej runinje ve vonej siči klaca, džiš su probleme, abo džiš so profilaktisce za jeje fungovanje dživa, šuđe tam su socialni dživačari ovažni. Kožda serbska vyša šula a tež slepjanska vyša šula ma tajke mestno. Radvorju, rika socialna dživačarka Edit Šurova. 15 let. Socialna pedagoguka tu hižo skutkuje.
2: A za počatku byše to jara češko, dokuž učerio su so dživali. Hišče jedna profesionelna pedagoguka tu našuli, nimo nas. A tie šulario su so prašali, celi vysče, što tuta voseba netko odmihce. Ale s časom som je sobna dovera tie natvary nastane a rade učerio a tie šulario vosebe tiež v konfliktach. Tu pomoc tu tie přidatnije pedagogické moce přilzaja.
0: Jeje nadavky sú jara šelakore. Jeden čak stej na prenimistnje.
2: Ten večji džel mojo džel časa je, zo ve konflikče mes šularemi abo mes vučaremi a šularemi spytam skutkovač na dobro tih šularju, to rekazovanje spytaja jen za to druho zrozumjenje vuvič abo cele jednore šelake regule, kiš tu mamu na šuli tiš spytaja potem dođažeč, zo buch mesobne vuknenje tiš možno bylo tu.
0: Na jac konfliktu wona na šulskim dvorje nazonja, gdzieś dobi dus a dus zasanuć, a škaranie stopovač, a derie jerunie za radvorsku šulu, zo je tuta přidatna pedagogoka serbskorečna.
2: Ha, ja to tiš jara vidome, tu serbšinu tu na šuli vuživam, tak zo dječi tiš vidja, kvini šuva može ti serbse. Te vuživanje, te riče, te me s kolegami, a za tih serbskih kolego je neposelnjenje.
0: Leca, k jubileji Radvorskeje šule, stara so Edith Šurovavo přidatne projekt. Menuja jun Sarbovaca zaroda. Je to dale vuvivanje dotalneje šulskeje zarode.
2: Za zanurenje do serbskoho a regionalnoho ruma.
0: Vo šulsku zarodu so vo naromadže se šulerjemi hižo dlho stara. A tuta zaroda maso, tak vizija nekotrych radvorskich vučerjov zhromadnje z ní, vuvivač na zeleny rum, kiž so šulskim šednym dňu husto jako zetkavanišćo vuživa, a dži ša vokolina vabi do sarbovania. Štož materiálne za to trebaja, sú si ve vubidžovaniu vudobili.
2: Dokiž je šula, so pši vubidžovaniu serbskeje založby, rič zjazuje, vobčeliva a my to dobiva.
0: Dživo drehišče, cele hotovenie, ale šulerio a jubilejni hostča moža so pši všem hižo tam vukodžovač.
2: Maja skvadnosť prinje elementy se vobladač. Prinje riadky se zelami a kvitkami v serbskich babach, vulke kamenje su vidžeč, ki šulerio vyšeje šule s figurami regiona abo serbskich poetko namoluja.
0: A vizo serbske pomenovania připravja.
2: Form je tafličku, tež jenu ryčnu štěžku chceme natvarić, tak so maja šulare tu možnosť, abo vopituario, přes tu zárodku kročić, a přitym jen kviz, abo jen memory, vupjelnič, abo rač moc, a tež chceme v jenom rušku šelake recepte, kiž môžeme z stjahodkami kierko, abo tež z zelo a tak v kuchni pon tež užívač.
0: Za to ma so zároda jako zetkavanišćo, přitulnie vuhotovač.
2: Čtež je tež vážne, zo máme na metalových tafličkách po treje uznanomných radvočanov, na ktoré chceme tu tež hode byť, zo sú vane tu na dobro šule tí skutkovali.
0: Šo tole ma na tutem přijomnem blečku vabič do rozmowy vo serbskim radvorju. Do besady vo tudyšich serbskich temach a podawkach tak socialna pedagogoka Edith Šurova, kiž je zamovita za serbovacu zarodu. Na koncu jubilejného vusevania. Što přije šefina zakvadnije šule Angela Rynčova, národní narce?
3: Ja se přiju za naša radvorska šula přeco serbska vostanje, zome tu serbskost jako naš vône zamier vidíme a v našem šulskom programie máme ten vulký slogan dvoričnosť leží nám na vútrobie.
0: Vúčerka vyššie šule Milenka Ertlova svoje mysle přida.
4: Ja by si přala za bychu. Za stejne viace serbské šule přizivili do našej šule, zobo ona serbska šula vostava. Šim vúčerjam bych ja přala dobre čuje, so oni šim vúžadaniam, kiš netko ve přichodných letách na nich čakaja, so oni maja došť moci tety zmištrovač. Přečilných dječí z dvorlivých starších je nu dobrú zhromadnosť v Radvorskej šuli.
5: To bie vúsovanie 100 let Radvorská šula od Moniky Gerdesovie. Tute namakače tež v rozšírenie verzii ako podcast pola AAD Sounds na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.

0: a netko je 12.
1: Nábožné vusovanie.
0: Čenca evangelské s farokou Jadvigu Malinkovi ze

Li tež naša slepjanska cyrki krásne wupyšena s kwitkami, pfordami a žividwami, kiž jutze do Pulskeje k potrebnym svojbam naše partnerskeje wosady dowjezeme. A tež dyž pola vás cyrki, dženca snano nie wupyšena, tak přeprošuju vás runje netko w připodniši hodžince, tež snano za krytym blidom sedziče, na poeziju psalma 104 svuchač. Je to psalm, kiž krásnošč stvorby Božije vopspiła. Kval knieza moja duša, knieže môj Božo, ty se jara vulki. Ty da žurvam v doach so vúžorlič, so vodym je s horami beža, so by šun skut na polu napojene byl, a zvirina so do vole napiła. Nad nimi sedža ptaki nebes a spivaja pod hausami. Ty mačeš hore z vysoka, ty nasyčíš zemju s pvodami, kotrež stvoriš. Ty činíš zo trawa za skut rostče a žito ľuďom k vúžitku, zo by klip ze zemje vúvjet. Zo by vino zveseliło vútrobu čvôjka a jeho vobličo riane bylo vodvolia. A klip posilnju vútrobu čvôjka. Všitko čaka na tebe, zo by im ječ dal v svojim času. Když im dávaš, zbieraja. Když svoju ruku votoriš, nasyča so s dobrym. Když svoje vobličo potajiš, tak so stroža. Když im dych vozmiš, tak zahinu a budu zaso pruch. Ty zčeleš svoj vodych, tak so znova stvoria a vobnuviš vobličo zemje. Knezi budu spivač svoje žive dny a svojeho Boha kvalič, tak duokajš sym.

Luba serbska vosada. Stvorba Boža, templo sjate, vočin tvoje vrotami. Tak sme rune ve vúreskus oratoria naleča svišeli. Evangelski farar a basnik Andri Zeler je spuznav, so je stvorba Boža vúbierny přístup k Bohu samemu. Haj, so spuznajeme ve stvorbe ništo od Božie krásnosče a milosče. Votar Boží zemja je, na ním dary stia, svitky Boží milosče. Andri Zeler vidí cývu zemju jako votar Boží. Šitko, štož na zemi rostče, kčeje a je žive, vidí jako dary Božie milosče. Kvusky, z kotrž muku dživame, dar Boží. Birne, kiž nás nasyča, dar Boží. Vino, kiž čvojko zvieseli, dar Boží. A tu sme zase pola psalma 104. Kiž runie kaž Andri Zeler stvorbu Božu vopspivuje. Psalm 104 je jeden ze 5 psalmov Biblie, kotrž stvorbu Božu vopisuja. Runie, dokelž bydlu nitko hižo viace, hač li česatk na kromie brunicuje jame a všidne masívne zničenie přírody sobu doživjam, sú svoa Andrija Zelera, kaž tiež psalme, vúbši vúznam za mne dostali. V posledných letach sme tak v našej vosadže jara vele na dobro stvorbe Božie zmenili. Tak spoščí so nám na dženznejšej nedeli zelený kapon. To je připoznaty certifikát vopsvitového managementa v evangelskej a katolskej cirkvi. Letuši žňova džakne svedžin má v našej vosadže potakým hišče další voznam. Nesvedčíme jenož letuše žnie, ale svedčíme žnie posledního letčesatka. Naše nové cisterne, solarnú přípravu, přetvorenie farskeje ležonosče s rajkaniščom, novými kirkami a štomami a tak dále. A když na to šitko zladuju, potom přindu mi svoja spreni k nej můj zesa domyslí. Abo polada na šitko, štož bys činju, ale bě to jara dobre. Tajký vid Boží, když ja vám z vútroby přiju. Přetož tuž vusiva, so pracuje a dživa, může se po vůnošných šňách radovat a svědčit. Přehusto však jenož dživo vidíme, abo hládáme na to, štož nebě dosahat se, abo štož nie se poradilo. Žňovodžak nesvědčin pak dopomíná nás naušitko to, što jsme lica, abo tiž v biu živinja žněli. Smíme smilně na žně našeho živinja hládat. A potom spoznajeme, jak bohače je bu nas v obdarju. Amen.

Modlíme se. Bože, ty jsi žovo našeho živinja. Ďakujeme se tebi, zo můžachmy tyž lica žnie domkovač. A zo nás tak bohače vobdariš. Na dženstnišim žňuodžaknem svědženju če prosime. Zo bychme si tvoju stvobu česčili a so natně radovali. Daj, zo bychme smilne na žnie našeho živinja poladali. Božonuj a zvarnuj nas na všich pučach s tvojej ľubosťou. Amen.

0: Bie, ewangelske nabożne wusowanie z faroku Jadwigu Malinkuj ze Slepoho. Anitko, mamy gratulacje.
1: Przejemy zbożo.
0: A jako prynie winujemy so gratulantam z Nowej Wioski. Piatk drugiego winoca woswiedzi Peter Schelz swoje 40. A czera na Dniu Niemskiej Jednoty Tomaszicka swoje 40. narodniny. Wiesna zromadność z Nowej Wioski a wokolnych są przyje narodninarium aj krutu strowotu a Boże żonowanie. Respektivně vokovo Pančic směrchu za švěty džin cí narodnino ký započejo punželu 28. septembra. To osvědčí Maria Čornakova je 1.7. Pjatk 2. vinoca měše Diana Paulikova je 9.30. narodnino a dženca svědčí Voša Rábec padencovu líčbu jenice je 7.7. Domovinská skupina Pančice Kuko přeje narodninakam všetko dobre vo sebe strovotu a vo sobinske dereneče. A ižo posledná gratulácia dženca je za Kristínu Mietašovu. Jej kecia 70. narodninám, kotrž svečeše v útoru dňa 29. septembra. Narodninoce přeja šo najlepše za dalšie leta. Zoby při krutej strovoče všetko užívač mu až to ješ rade čini. Veselo a spokojnosť nech ju stajne převodža. Bože žonovanie a veselo ku svojbe to přeja jej z cevie útroby manželský Jan, syn Tomáš s Aniou, Čouka Klaudia s Romanom a vo sebie ľubenúčky Štefani, Jakob, Franciska a Josefine. Kýž viesela so přeco zaso přes spiu vo tých vôky abo přes samoplečené čopve nohajce. A necko zaspiva Kristine Mietašovej jeje Joka Klaudia spiu, kýž je národninaka sama spísava. Miele vesela, leče si vylúbiť.

Hej, je krótko do na po jedni a to bie naše honio serbske usuvanie dženca 4. Vinoca. Tu přizamknie so delno serbski program redakcie RBB Skočebusa. Serbski rozvoz z Budešina so juce rano 5. zaso přizivi. Ja som Matej Cyš a přeju vám všim janu nedželu.

0: BB. Serbski program.
1: Vítam vás při rádiu. Hojo, Diana Šicová za vás při mikrofóne. Nažijam se, až z čo corajšne žijen nímskeje jadnoty porytne požewali. Serbski nežecký program v rádiu Ninto pokšacujo ze svojim dolnosarským požilom z RBB studia v Chožebozu. Naše týmy sú žinca sledujúce. My gledame sledk na dva termína. Larisa Kabescholz jo za nás ve podstupimie bola, tam dajo vet zachadnie nežele ústajencu nadzasnego serbskego umiostva. Dolnosarský kolektív Vakuum okovo helle stoletscic a Lipsčanský kolektív Nuhe serbske umiostvo NSK Lipsk zviežo te serbske tradície umiostky úraz a nadzasne téme. A pön sme s vami ve Rubinje byli ten týždeň z riadu. Ve tamnej starej šuli sme pokazali náš lešojský film ze serbskeho televízijného magazína Vúžica. Moc drastve. Vo zacuše sebie serbsku drastvu oblac, vo moderni a vo autentiske drastvie sme v Rubinje s vami diskutirovali a Julia Hrišina jo tu diskusiu s mikrofónom zapopadnula. Ten týždeň stvrtk jo byl prietno oktober a ten dátum jo vienované muzice. To jo přeci ten svietový žien muziky. Svižin uvované vod UNESCO. Ale gaž vám ten dátum teke neoznáte byl, nejo to zlie. My svišeme žinca vod Sebastiana Elikovského Winklera, co za tým dňom štyce. Potakem bužo to vodmeniate program rednie až z čo pedla.
2: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojovaš, Žižec Sebastro. Vecavského programa.
1: A ho se zachopio náš program s čojením za Žiží. Vence ve gumne sme ženca a tam zdriaju rono javuka.
3: Raz ve nazemských prozninách s demito a juro dundaví po dvojky polniš čašce na kotarejšk šomi sú rosli jabuščciny. Dvojko sú jej južo vábili veľké jabuka. Hú nesti raska treba vie zaliesť na bomy. Jabuka sú vysali tak nízko, až steje moga vie zlaška do svojejo kapsu vútagaš. Meto jo kusnú do svojogo prednego jabuka.
4: Toga se zuby vukusáš, také tvárde sú.
3: Jo von Gronio, a jo svoj vodkusane kusk zasi uplunil.
5: Ii, te me nesložil.
3: Jo teke juro vovau, a jo hršiu jabluka dočave.
4: Tam na luce su väčše jabluka.
5: Te pak služa ju golašoec takemu.
4: To jo me šojadno, ten nas nezalapio.
3: As di chvatavi navuku knevitši jabuščcinje, na kotariš su visali redne žote jabluka s cervinymi lickami.
4: Zales na mojo ramie, a južo, to se gajoš, doloc negaloze.
3: Jo napinau tvustšiš mito menšego jura. To se neodau mito dvojc razkazaš. Přisamem by mita spovalil, s takiju mocu jo juro skocu. Nepjavi na jogo ruce, a potom na mitovi mocnej rameni. Južo su se jomu cervino lidskate jabuka smjali do oblica.
5: Mieto, vúšoč, natakam nama polnej kapse.
3: Jo juro viasele zavúval.
6: Tak, tak.
3: Ste zasvyšavi naraz za sobu dvimoký gvoz. Juro jo se tak uliknú, až jo skúbiu balansu a jo padnú do čave. Jabuka sú se kulali z jogo kapsu. Zagolco ma jo stavkne z golaš.
6: Golca, gaž mate zase raz apetit na naše jabuka, potom targajte se je vo tamne javušcine, te sú lepše.
3: A jo pokazal na drugi bom. To nie by mi to juro vodzakuvavi.
4: Šikuju se.
3: A južo ste se skubivi.
1: Ujujuj, teke gaž redne ugledaju, jadnorie pla susedu javuka kšadnuš, to nesmijome. Ale za mauki sadove psikusk mám ho hyšči spiucik za vás, ľubežúča a golciki.

0: HBB Serbski program Povijesti
1: Zavožba za serbski lud informirujo vo spichovanskich pšospo za pšiduce lieto. V okresu Sprivjanisa smiešo zase vodu plumpaš a z obchada dajo to a druge pšipovieže, što svišešo ninto v našich aktuálnych povijesčach. Koinz septembra jo byl koinz za zapodaše projektowych pšospo pla zavožby za serbski lud za pšiduce lieto. Predne pšegled zavožby. Za projekte, kotorych potreba jo niša ako 6000 euro, jo jaden a pěš zase pšospo dojšło. Južo až do końca julia su dejali pšospy za leto 7 a 2 žasča ze spěchovanskeju sumu z ušeju pjenězneju potrebu, to groni za vece ako 6000 euro pšetlážaš. Tam jo zavožba 7 a 5 žasit pšospu dostava. Dokromady předláže s takým zastojnstvoju 100 a 8 pšospu vo spichovanie. Mjaze nimi jo viele znatých pšospu ako umiuske navedovanie koru a rejovanskich kubku, festivale, přigotovanie drastvu abo digitálne projekte. Zavožba poveže jo, až zapodane pšospe přesegaju předvižone etá. Niento přepytuju, lec projekte vodpovedujú spichovanským zamieram zavožby. Na zakváže porucenju jeje pšírade rozsužijo zavožbova rada koinc novembra vo spichovanju projektu. A dalšne frist jo se skońcu ze zachopienkom oktobera. Vodnienta smiešo v okresu Sprivjanisa zase vodu plumpaš. Z vodu, kotereš, beže abo su nad zemi. To jo było zakazane vod augusta sem. Až okres jo ten zakaz ninto zase vod porau, zalaže na tom, až jo se v augustče a september je dost schneišpo. A teke na zimske vetro tyjo vodové situácii u nas. Veto jo stav vode nadali nízky a prognoze pokazujú až 9. oktober je skerej šopvobyš. Uvíše spadku pak hršči neovet vížeš. Togot lapšose okres, aby lúže nadali žarili z vodu. Vda snaž zase bieže u nás pla obchada se voto teke procujú na nemene v grotku. Vod srjode až do maja přiduceho leta budu při krejzovem obchaže v novém kvartírje Barvarjo mjaze starým mestom a sprevi donatvaríš stvrtu drogu. Tu srjodu oficiálne vytvoriju tvarnišćo. Teke zastaranje z milinu a šopvotu a nové převody za vodu sú žil projekta. Přechodniki, parkovanske miestna a latarne deje teke pšiš a aby to zvano žili, zastajaju přechodnik a drogu za kolasovariu. V Pícniu upada tuchelu cestče to svetvo při drogach. Vesebnje potrefione sú latarne na lutarskem namiestče, na cvonovej droze a dalšnych podlenských drogach. Tvarski amt jo informirovane a fachová firma tu vec južo obšiva. Veto neo vetvížeš ga bužo problém vetporane. Přicuna jo, groni Pícajnski amt, až obmiera reparaturu jo obšiona. Mesto Lubin podpirujo obydlarje, aby mogali vytporaš suche list na zjavnych chodnikach. Za to stajaju 8 listových kontejnerov be miestčanskich žielach. Centralne miestno za pšiuzeše lista joteke při tvarskem dvorje při Borglinje. Ale gledajšose, do tých kontejnerov smejo jano list vod zjavnych chodnikov a drogu, vo list vod privatnych gruntov muse Lubinske se sami staraš.
0: RBB. Serbski program. S nami dospedobnega dnia. Dospedobne.

Jehudi Menuhin je se zabiral v projekcie ze šakimi nastupnosťami. Vesepne vážne je bylo umielcoju spiehovanie muzikového umielstva ve všetkých želách tovaršnosti. Přitom jomiel Menuhin také na vecima ideále UNESCO. Mier a přiješelstvo mez národami, uvijanie kultúru, umiena na zgenieniu a mias sobne přípeznaše ich estetických jednotov.

Situácia sa volá, že obnúvaš s vami najlepší slucháfia. Všetcím vám regne zbyt, nežele a víče svoj už zase za vás tu, z rozpšavnú veterinovajenského festivala v Rochažebusu, z pokazku za ľubovárie tých cartojských výtku, rozmiš, cerské škotovárie sa vod víčego zase zmakajú. A za familie, Čiže sa skúriec zase cest, či a letný doma navožovaš. Za nich máme také informácie. To, čo vám píče moja kolegovka Anja Kochoč-Švarcová predstavíjo, ja, Diana Šicová, se ním to porám. Mišo sa derje. My chceme gratulírovaš. Predná národnináka ten týždeň jo bolo. V autoru živiš a 20. septembra Krista Halková z Grožišťa. Vona jo nínto či a 70 let stará. Jej ženca hýšči raz celé učobne gratulírujo Grožišťanská domovinská kúbka. Ľube postrúvek búrska koju pšídu pak teke vod našej redaktorky Štefani Kraucoec do Halkoec kjarcmie v Grožišťu. Ľuba Krista, vestaj nám strova a viasova. To dajo urichtováš ta Ľuba Štefka. A drugi postrúv žoženca do mesta. Martina Kajcová z Hožebúza jo ten stvrk miła cesne žen. Vna jo nínto živiš a 60 let. Nejlubše postrove dostan još ty, Ľuba Martina, vod tvojogo kóra Vožica. Ty se zvierna duša togo kóra. Spivaki a spivarie te se dopomnijú na viele rytnych ústupov tu v Vožice, ale teke v Ukraju. Po takém, šo dobre v novom živinskom leše, předovšem strovotu a viasele při spivaniu. Aho, přižo ten narodninský spiv, luštna štucka ze Slovakskie s kórom Vožica.